0: trial.
1: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád a nevzal si tě za ženu. Každý ráno.

jsem měl prachy, to bych nebyl chudej. Asi bych byl bohatej, no to by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat, přestal bych být tvrdej. Vypadnul bych odsaď, hledat lepší klid.

0: jenží. Celý bratříčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte.
1: Trial.
0: Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej.

se slzou na víčku, hledíme na sebe, buď se mnou bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých, bratříčku, v polovodkách.

zvrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá, opři se bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: zavírej vrátka. Zavírej vrátka.
1: Trial. Trial.
2: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně.
1: Trial. Vidí.

0: trial.
1: Vypršel náš čas, už musím jíst.
2: Wait, wait.
0: Ready. Trial.
2: Yeah.

0: kapříčku
1: Trial.
0: Zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte.
1: Trial.
0: Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých, železných maringotkách. Se slzou na líčku, hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých, bratříčku, v

0: se vrátka.
1: Trial.
0: Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme.
1: Trial.
0: Nauč se písničku, trial. Není tak složitá. Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.
1: Trial.

máma sundej kytku z kabátu. Za chvíli nebude k něčemu. Můj kabát a kudlu vem pro tátu. Já už stojím před bránou s klíčem. Cítím, že zaklepu na nebeskou bránu. Cítím, že

Jo, mámo, zahrab moje pistole. Ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let. Až se vydáš naposled.

Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.

někdy zbytečně, mladý šílence. To se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše, často zazpívá do nebe.

Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád a nevzal si tě za ženu. Každý ráno.

Bratříčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej.

vylezou na rýčku, hledíme na sebe, buď se mnou bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých, bratříčku, v pol.

si vrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojdeme. Nauč se písničku, není tak složitá, opři se bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: Zavírej vrátka.
1: Čau. Čau.
2: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.

0: trial. Trial. Trial. Trial.
1: Snad uvěříš, nejhorší je zůstat sám. Tolik snů,
0: trial.
1: Pak tolik dnů, jdou za tebou. Dokola
0: trial.
1: S tou otázkou, proč seš sám, co s tím uděláš? Já chtěl bych jen žít
0: trial.
1: Z tvých polipů.

0: trial.
1: Žíž je někdy krásnej hlavolam, když se ti zdá, že se potápíš. Bouře pominou, můžeš dýchat, můžeš se smát. Svítání, co s ním uděláš? Já chtěl bych jen žít z tvých polipků, svou láskou ti vzal, být princem tvých snů. Já chtěl bych jen žít, jsem dost naivní.

0: stýská, Srael stýská. Trial.
1: Tý milence matky dál vychovávaj.
0: Trial.
1: Někdy zbytečně mladý šílence. To se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak
0: Trial.
1: Chraňte naše duše, často zaznívá do nebe.
0: Trial.

jen žít. Tvojí svou lásku ti řád, být princem tvých snů. Já chtěl bych jen žít, jsem dost naivní.

Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov a nakonec toho strašně lituje.

0: Zdravím, Alex. Stýská se mi, stýská. Zdravím, Alex.
1: Milence, matky dál vychovávaj, někdy zbytečně mladý šílence. To se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše, často zaznívá do nebe.
0: Trial.

křišťaly hrají. Anděl všech válek s Bohem se hádá o místa v ráji.

0: smile.
1: Mama, sundej kytku z kabátu. Za chvíli nebude k něčemu.
0: Smile.
1: Můj kabát a kudlu vem pro tátu. Já už stojím před bránou s klíčem. Cítím, že zaklepu na nebeskou bránu. Cítím, že zaklepu na nebeskou bránu.

Jo, mámo, zahrab moje pistole. Ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let. Až se vydáš na post.

0: bych smál, já chtěl bych jen žít.
1: Bratříčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej.

0: Zastavil si vrátka?
1: Trial.
0: Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme.
1: Trial.
0: Nauč se písničku, není tak složitá, opři se bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.
1: Bye.

0: zavírej vrátka. Zavírej vrátka.
1: Trial. Trial.
2: Já vím, že mi odpustíš.
1: Trial.
2: Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.
1: Trial.

0: trial. Trial.
1: Chvilku vzpomínej, je to
0: trial.
1: Všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej, tvoje párka je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín,
0: trial.
1: Nevíš ani jak, nevíš jak. Sniví. Chtěli křídla pro svůj let.
0: Trial.
1: Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan. Byl to hloupej špás, když si v noci
0: trial.
1: Vyšel ven. Snad se trochu třás, trochu třás.
0: Trial.

0: vyšel ven ze žalářních let. Možná, že si tenkrát chtěl znovu začínat poctivýma rukama jako správnej chlap. Snad se někdo už líp jen, že si křivě šláp, křivě šláp.
1: Trial.

0: trial. Trial.
1: Snad uvěříš, nejhorší je zůstat sám. Tolik snů, pak tolik dnů,
0: trial.
1: Jdou za tebou, dokola s tou otázkou, proč seš sám, co s tím

0: Čau.
1: Na příčku zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně.
0: Čau.
1: Sama za sebe, dobře ji poslouchejte.
0: Čau.
1: Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých, železných maringotkách. Se slzou na výšku, hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe.

se písničku, není tak složitá. A při se bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: Já vím.
1: Trial?
0: Je mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.
1: Trial?

0: trial.
1: Já cestu zvolil si po níži. A teď tu jsem a stojím tu zas. A žil svůj sen, co směl jsem žít.

Žít je někdy krásnej hlavolam, když se ti zdá, že se potápíš, bouře pominou. Můžeš dýchat, můžeš se smát, svítání, co s ním uděláš, já chtěl bych jen žít.

0: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov.
1: Trial.
0: A nakonec toho strašně lituje.

0: prevence.
1: Trial.
0: Matky dál vychovávaj, někdy zbytečně, mladí šílence. To se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše, často zaznívá do nebe.
1: Trial.

0: trial.
1: Každý ráno, když si vzpomenu,
0: trial.
1: Vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád a nevzal si tě za ženu. Každý ráno budu si vyčítat, jak to bylo zbabělé,
0: trial.
1: Když

0: rána jsou prázdná a v nedohlednu šťastný konec příběhu. Příběhu starýho blázna, co vyměnil píchu za něho. Lásko.
1: Trial.

0: Máma, sundej kytku z kabátu.
1: Wow.
0: Za chvíli mi bude k něčemu. Můj kabát!

0: trial.
1: Jo, mámo, zahrab moje pistole. Ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let. Až se vydáš naposled.

jsem měl prachy, bych nebyl chudej. Asi bych byl bohatej, no to by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat, přestal bych být tvrdej. Vypadnul bych odsaď, hledat lepší klid.

Každá dívka věří, že k ní jednou přijde princ. Ten by je vzal za ruku a řekl by: lásko, mám tě. Ve skutečnosti je to ovšem jiné. Žádný princ.

Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád. A nevzal si tě za...